No tak pojďte, pojďte s námi za skřítkem a za výlami do kapradí, do travin. Snad najdete zlatý klíček či popelčím pantoflíček v tom

Vyšehradu na Smíchovský břeh, na louku a staré topolí. Se vzpomínkou dere se mi narty smutný.

náhoda nečeká. Do roka jí hodně uplyne. Oltář je pro mládence cesta daleká. Než

když se na něm večer soumrak stes. A když vidím starou louku proti Podolí, vzpomínám si na vše jako dnes.

Je zbytečno si ještě něco říkat o tom, co snad je skryto v srdci mém. Však přijdeš na to, až si budeš zvykat, že já jsem někde v světě dalekém.

Mám bez slovníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, však o němím, když řím tě

No tak pojďte, pojďte s námi za skřítkem a za bílami do kapradí, do travin. Snad najdete zlatý klíček či popelčím pantoflíček v tom

je zbytečno si ještě něco říkat o tom, co snad je skryto v srdci mé. Však přijdeš na to, až si budeš zvykat, že já jsem někde v světě dalekém.

Mám ve slovníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, však o němím, když řím tě zvím.

No tak pojďte, pojďte s námi za skřítkem a za bílami do kapradí, do travin. Snad najdete zlatý klíček či popelčím pantoflíček v tom

Když se dívám z Vyšehradu na Smíchovský břeh, na louku a staré topolí,

se tam pod topolí se svou milou stát. Vidím její obraz spanilý. Vzpomínám si na ty doby, když jsem býval mlád, jako by to bylo

Солнце на нем, вечер сумрак снес. A když vidím starou louku proti Podolí, vzpomínám si na vše jako dnes.

je zbytečno si ještě něco říkat o tom, co snad je skryto v srdci mém. Však přijdeš na to, až si budeš zvykat, že já jsem někde v světě dalekém.

No tak pojďte, pojďte s námi za skřítkem a za bílami do kapradí, do travin. Snad najdete zlatý klíček či popelčím pantoflíček v tom

Vyšehradu na Smíchovský břeh, na louku a staré topolí. Se vzpomínkou dere se mi narty smutný.

A když vidím starou louku proti Podolí, vzpomínám si na vše jako dnes.

Mám bez slovníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, však o němí, když řím tě

No tak pojďte, pojďte s námi za skřítkem a za bílami do kapradí, do travin. Snad najdete zlatý klíček či popelčím pantoflíček v tom

Vyšehradu na Smíchovský břeh, na louku a staré topolí. Se vzpomínkou dere se mi narty smutný vzdech.

A když vidím starou louku proti Podolí, vzpomínám si na vše jako dnes.

Mám bez slovníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, však o němím, když řím tě zmením.

Tam z Vyšehradu na Smíchovský břeh, na louku a staré topolí. Se vzpomínkou dere se mi narty smutný vzdech, v srdci mě to divně zabolí. Vidím se tam pod

a když vidím starou louku proti Podolí, vzpomínám si na vše jako dnes.